0: Rádio Rock.
1: Spomínam si na ten deň, dáž nám búchal do okien ráno, skončil sa spáť.